0: Muzyka TFM Top 40. Miasto tu, které to se podraždat hitu VTS Bless i Terms and Conditions. Z Četiri nagore do nr. 9. Z pozície na dolu pak se pro mesto Demi Lovato zajímají miasto 8. tazí sedmice. Tuk se hlavě to je Low Rise Jeans.
1: КТФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.